0: kilometr bez odstopu. Siódme smutnou, když jsme věrka na tomu další nesmější od Moritania. Vyžívá obešli gejzí, radiátor vohní.
1: Ici, vous écoutez ici.